0: Oj, nemám tam kýšty, tež konec.
1: Kuchyny.
0: Až to je. Tež kény můj dál štíš, tak až tu mělo hod. Oj.